0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: tu I Still Haven't Found What I'm Looking For, naše dnešné 10. miesto. V roku 1992 vydal Pavol Habera svoj druhý sólový album. Nazval ho Habera 2. Hudbu k jednotlivým pesničkám si zložil sám, s výnimkou troch skladieb, ktoré mu dodal Julo Kinček. Texty si rozdelili Daniel Hevier a Peter Uličný. Ostrov márnych nádejí je výsledkom spolupráce dvojice Habera Uličný.
1: 9. miesto.

a komu jinému. Pravda, že mě, pretože... Po skončení programu stanem v loži Tatry a vypijem do gramu ten svoj pohár Fatry a veziem ju na skúter.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou. A tak šli všichni tři